Ulce ledna ve tmě tmoucí, na hotel Olomouci. Kdo jste, pane, šátrám dlaní, řekla bych, že Mastrojány. Ten je ale mrtvý přece, leží v zemi a ne v dece. Pod ní slyším srdce tlou

padla nejak pytlák v lese. Tlukoť srdce zrychluje se. Nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hod slané. Chyťte se mne, chyťte pane.

Viděl jste mě v smyčce hada, ale kdo jsem, zkuste hádat. No, to sotva uhodnete, budu totiž vším, čím chcete. Krásnou, blbou, útlou, tučnou, oněmělou, či tak hlučnou.

Stěžka dýchám, byl si jak zvíře a teď spíš si se vším smířem. Do ruky si boty beru, než ti zmizím v raní šeru. Políbím tě, to se může, lívám přece svého muže, však víc mě na neublíží.

jako to jen písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočí se za lopatkou mezi pruhy světla.

0: Rein. Sie können gehen.
1: Danke. Danke, Herr Kommandant. Danke vielmals.
0: Gehen Sie.
1: Danke.
2: Ich bin auch Mitglied der Garde, Herr Kommandant. Ich sympathisiere mit dem Führer und...
0: Treten Sie weg.
2: Aber, Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Um Gottes Willen.
0: Wegtreten. Nee. Aber dali Sie Arschloch. Alle in eine Reihe.
3: Pán komandant nariaduje všetkým postaviť sa do radu, bude sa odpočítavať.
4: Ja sa postavím, ale môj vnúčik nie. Povedal som predsa môj život za jeho život. Pretlmožte to, prosím, pánu komandantovi.
0: Vás?
4: Že...
0: Vás je zlos.
1: Der kleine Junge ist sein Enkel und der Großvater will sich opfern, um sein Leben zu retten.
0: Kommen Sie hier.
3: Máte predstúpiť pred pána komandanta Demian.
4: Áno. Prosím. Áno.
0: Also opfern. Welche smut. Welche smut. Ich gratuliere Ihnen. Alle. Alle in die Reihe.
3: Počuli ste všetci do radu. Všetci.
4: Toto si raz odceriete.
0: Was hat er gesagt?
1: Nichts Besonderes, Herr Kommandant. Nichts.
0: Jetzt werdet ihr euch von 1 bis 9 abzählen. Ab den Alten.
1: Máte sa odpočítavať od 1 po 9. Pán Demian je prvý.
0: Also, wird's bald.
1: No, začnite, chlapi, začnite.
4: 1. A teraz, ty, Miško, 2. No. No. Povedz. 2.
5: 2.
6: 3. 4.
0: 5.
6: 6.
7: Vojna? Nie je špás. 7. 8.
4: 9.
0: So. Gut. Sehr gut. Na und jetzt. Alle ungleiche Nummern. 2 Schritte vor.
1: Nepárne čísla, 2 kroky vpred.
0: Erste Reihe unter die Eskorte an Norden. Und Abzug.
1: Prvý rad. Pod eskortou odchod.
4: To nemôžu.
8: Detko. Dosť, ne.
5: Prečo ťa idú zabiť?
1: Som si vyťahol život.
5: Veď sme nikto.
1: Gehen Sie schon,
4: Leute.
1: Prečo si nosil? Prečo?
0: Zweite Reihe abtreten. Ihr könnt nach Hause gehen.
1: Druhý rad. Môžete ísť domov. Rozchod.
7: Tak, pre vás sa to, chvala Bohu, skončilo. Myslíte si? Možno pre vás áno. Ale pre mňa nie.
1: No, tak choďte už domov, ľudia, nepostávajte tu. Aby sa nevrátil a nerozmyslel si to, no tak.
6: To si ako myslel, Chladoň, že pre teba to ešte neskončilo.
7: Do hôr pôjdem. K partizánom.

A co odplaví ta voda? Tiše stoupá, stoupá láva. Nevíš, co vzal den a co hodina.

0: Rozhlas upravil Pavol Hudík, redakcia Mária Mrvová. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Gustáv Valach, Karol Machata, Soňa Ulická, Gustáv Legéň, Jozef Cút, Július Vašek, Ján Valentík, Pavol Mikulík, Andrej Hric, Ľudovít Ozábal, Štefan Mandžár, Igor Hrabinský a Vladimír Minarovič. Technická spolupráca Ján Bakštuber, Peter Janík a Juraj Ďuriš. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1981.
1: Počúvate Rádio Litera.